dál neviděl. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny, a s tím dál, dál, dál životem šel.

povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti perořízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladíku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kdo z nás do poslední kapky krve? Kdo z nás bez vání na popr?

Kdo z nás, až přijde čas, kdo z nás?

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru? Kdo z nás

jak mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

prince znám, leco zvím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Daná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radů.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Bylo to jednou takhle z jara, nuda si lehla do peřin, a já pil asi pátej džin. Přišel na kus řeči Tristan Tzara. Chtěl vidět, jak si tady žiju,

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha,

0: skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v mozi hudby. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle, sedíte v křesle,

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mleze mezi kmeny.

až ledy povolí, bejt váma nevnímám, když sem tam zabolím.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu velhaní, v častušku hudbu varhaní, plet dobro se

A pak mo prodíme tmo, nejprve tvo a pak mo. Takže co teď se mám naučit podvádět tebe, kterou jsem v náruči k oltáři přiváděl, a to vážně svůj slib takhle zjebem sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jste Trapas?
2: Ano.
1: Kupina?
2: Ano. Z Prahy.
1: Z Prahy?
2: Mhm.
1: No.

zavolej mi za chvíli, než vítr spojení zruší, budem si povídat, jak jsme čas zabili.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat, každý odmítá.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

0: kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat, každým odmítán.
1: Kdyby tady byla taková paní,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory, a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

0: tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz, že má fousy dlouhé, oči vykulí, nasadí si čapku z bambulí. Někde mezi námi, jako desetník, na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

sedí tady čas. V ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavírá a živou vodu vylil a mrtvou nabírá. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech,

vezmeme sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

spolu v jednom bytě, dohromady v jednom domě. Ale kdo ví něco o mně, jsme tu spolu.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá. A dobře to vím, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil.

skryl. Kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělám primo levy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jich,

do stropu smutně zívá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál marně hledá rán. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclon je nezakrytá noc.

Drápy časem, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, v hodu kvasu, v okolí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku, a proč

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

buďme tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

kdo to tu nešetří, kdo to tu nešetří. Motýlí, přání a slib a hvězdy padají.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

proté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahým.

víno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebudem se vracet. Stále je co proklínat, o čem snít a kde se ztrácet. Bunkr ze světové války, máš v něm od kdysi proviant.

do širýho kraje, mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní, chtěl bych s tebou být.

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys

ten čas toulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí neprodal.

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Pučálkovic a mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

stromy pod ťaty. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase čím

Až vysvlčeme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních stínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá

Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit.

tváři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, mysli na chladnou řeku.

0: náklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče v každém.

prázdná, vsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

z ruky osud můj. Ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče, klidně stůj.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec.

a trochu něžný, trochu dokola a trochu vpřed. Vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo okročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Smutek má barvu popela a stejně jak on špiní. Pozornost mého anděla

Za sebou zametá stopy, nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu, svět venku nabil zbraň

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš na jednou ruce.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

písničky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

pravdami svými pro moje dobro. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá.

jistý jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji mít

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.

onen. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, když

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prást. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztříštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Piváři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpít povené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To z přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína,

co každý z nás měl rád. Proč s tím se máme rozejít bez víry na návrat? To není

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou,

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu.

Večer se má kránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Patřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlej

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zastavte se na vteřinu, hej, halo, pane. Nechci vás hned pod peřinu, hej, halo, pane. Mám pro vás fůru prima věcí, hej, halo, pane. Tak zastavte

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: pamětí.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni!
3: Surové křiky!
0: Dveře jsou tam.
2: Odcházím smrtelně raněn v hory snů, v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou.

holka míří na správný směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i Vánoc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

0: Kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

je na nohou po šest dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. V metru nad schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští.

Stříme čas i litry pohonej hmot. Ty hmoty nejsou moho, dvě kola má můj brzavej král. Od bavy z košty ho má. Šetříme čas i litry pohonej hmot.

0: pan kníže pozval kejíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

Člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí, kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši ta se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme drahým intim.

Tak jsme vyrazili ven, aspoň na ten krátký čas. A byli víceméně v klidu na všechno to štvaní kolem nás. Svíral jsem její dlaň

pak zbýval nám jen den, my šli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl jen

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena. Dlouho do noci jsem hladil

to 1,40, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál.

Talmud našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo,

Z dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý,

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

Kdo mě ozářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

postavy statská vykouřen, zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře poudlení éterické oleje, pak vykousat z drachologů splněné sny, sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny, jak štíhlé šípy z podluků.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicoval za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap. Prý už nejsem, co jsem býval.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

cíni podal mi deštník a pláž a láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním černý havran stál.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

křečka. Až všem budou pro smích fotky z naší svatby ve svatým Jánu.

je veršem, co k sobě hledá rým, a když ho najde, už zbývá jen krok. Píseň je stejná a já dobře vím, že kolik je lidí to

drahu grohu, dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoc anu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport.

autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale léta šidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou vřesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít ctít, ale nehrají Dianu.

se jí ctí, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netajím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

vzadu, tam, co mrtvý je kůl. Neřekla slovo, ticho na drátě,

zašlý slávy, jako vlasy v rukou je meš. Dva nosy, a co si víc, co dohlídne si na každou léž.

když nejsi lhář. A za tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku,

má každý svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej.

letišti holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: žáci školy pomocné a Jarina s nima pili víno, víno ovocné.
1: Zvali si deprima.
2: Jarina, Jarina, Jarina, Jarina. Jarina, Jarina, Jarina, Jarina.
0: Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí panny dnes novami temnělo. Studijní výstup

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetuum mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král. Chutnala

0: že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom jeho šánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.
2: Voněl

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

0: Duška.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš

už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

zpět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Je ráno, je ráno.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

se na rozpacích, jasno střídá v hlavách zmatek, město s mokrou dekorací, vede je k poslední skřižovatek.

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou.

načekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový. Opilý okamžikem v šatech z deště.

tak snad tě potkám někdy po letech. Třeba na zahradní párty a můžem si povídat o dětech.

narozeninám, měj sílu dubů, k narozeninám obepluj svět. K narozeninám tvým pojď na palubu, máš krásný.

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

my, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas.

klesla dřív, než zbraň si zdvih. Johnny, tvá ruka krvavá, brzo zbělí jak sníh.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

velké myšlenky. Na Fildu býval velký nával. 6 bodů mínus za původ.

končí jako židle nakonec. Ten, kdo má židli, ten je i v právu, ale písně jsou písně.

jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si. Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

už je to zas všechno za námi. Strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dal ten krásnej dár. Tak řekni, kdo pak nám

Už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řevkoček u popelnic a letní vítr, když je

přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco

manželství. V očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla: miláčku, dám ti všechno, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla,

pro Boha dělat? Co mám dělat s tím, co nechceš? Jenže co mám pro Boha dělat? Co mám dělat s tím, co nechceš?

Odpouštím ti všechno, ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, políbila jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Na stropě začnu souhvězdí hořet. V městě zrusí šat z tulipánů. Splní se každý

a kde se ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště.

Dobře ví, kdo je chlap, co na ně zuby cení. Toho dne bere si svoje nový jméno.

dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění, na břehu sedí rybář, očima k